0: když publikum málo tleská.
1: Nám bolest vlastně nechodí, jen někde do snoja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, s hlavou k zemi pod hvězdami.

tu snoje. Víc, než by se vlezlo do jednoho pokoje. Král občas musí do boje, jen aby nezrezlo mu žezlo. Chcete se mění v štíte a ráno na bojiště.

tisíce stušerem. Radlice v tvrdé hlíně, dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nesplaníme, doufám, že nesplaníme.

nechodí jen někde do snoja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební.

soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím. A přitom si

Němci snídej svý polívky hustý, Angličani zase ham and eggs. Moje říká, že jsem těsně tlustý.

prej, až budou pacienti zdraví. Strossmayer si vezme Blažej. O práci to radši nechci zpívat. Tadle píseň má bejt veselá, než abyste mi to začali zívat.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou, svými verši dojatá.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

0: kousek na světlo do spáru poezie. Tvou hlavu držím ve svých dlaních jako král.
1: Už se nepopletlo, kdo zemřel a kdo žije.

pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči.

buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Hodovali pili, Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia, Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia, na německou říši.

Boleslava kníže k nebi zdvíhá dlan. Ve znamení kříže Němcům platí dan. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo

klekot hodin nade dveřmi v rozpačitém tichu zesílí. Až najdu ráno u hrníčku dvě nedopité sklenky, až smiju s pláčem na krajíčku otisky čí svrtěnky, až vybledne mi toho rána tvůj obraz poštáří.

0: будеш хтіти.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle, a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no značně.

To když jsem rozkládal náš stan, hvězdy bílé nad stromy, to ráno nikdo netleskal, bílý oči, černý holky,

asi 40 kdo ví. Kouká sem a v ruce nůž, z láhve rumu bude pít. Někdo včera zavřel

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na obvodním oddělení

tlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři píva recidíva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu, a jak sucho měl jsem v puse, řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na skotské vajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí.

autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale ta šidil tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou vřesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Přes Skoti nejsou žádnej lakomejly, ani nemají to v plánu, že britské zákony musí ctít, ale nehrají Dianu. Skoti nejsou žádnej lakomej lid, ani nemají to v plánu, že britské zákony musí ctít, ale nehrají Dianu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netadím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

malý nosič prostý štěstí, co nemá sám na knoflík na kabát. Jsem tím, co každý den ostatním štěstí věstí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám. Zlaté mušky vám

środku na wypnute topienie. On a Ivan už tři týdny slaví krásný letní den. To podle zdejší zvyků se bez pleskačky

krásnou dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

každý prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo napíše nikam, jak jsou všichni stateční.

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět, jak vidíš,

nutit tě nemusím. Říkáš mi, jsi můj svět,

chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je smartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš

člověče a najednou je konec a čas ti pod línu zavleče a mává, mává po úce teče to pápá, život proteče mezi prsty, každej má co si upevnit.

duchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom

je jenom kousek kůna, i když ho nemůžu. Cesta se zauzlí, ale myšlenka chvátá, jenom kousek únavy a je prázdná zlíč. Najde si mě, když bude chtít.

pokoptých beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem.

se malí, říkali mi naši, dobře se uč a jez chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu, já jim ale nám to řek, chci být hlídačem kráv.

nich. Se báli, jak se nevyčetl z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se starší, ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

Jo, tak se teda schejbnu, konečně vidím, tam nadává chlap černej jak briketa, hned jsem dostal nápad, ještě teď se stydím, Luisi, kde je ta tvá lesklá trumpeta, vidím jenom bílý zuby a oči jako uhlí.

jako do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

Sotva se klika otře horty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem. Chytře se vyhne svědků, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehů.

si ještě vysní, která se ještě přidá. Ze zetlelého listí svítí zakopnutá křída a z vyvařených sklenic kvete křízka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

toulat se sám tou rosou čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: My jsme chamtiví tyrani, jak dravá řeka při povodni. Přijde kdykoliv chce.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká,

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme stín trochu drahotný. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblak. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme nasmání nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

zpátky, proč jsem tak nesmělý? K jedné moc měkký a na druhou krátký, už mě nechtěli. K jedné moc měkký a na druhou krátký,

a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jak bumerang, jak flashback, jak výroční deprese. Vrací se mi stále na mysl. Proč si tyhož krásu člověk sotva unese? Je v posledním levelu.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

školy, každý ráno ve bosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála se s jakraubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Vlét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí.

0: vás večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám, no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šatny už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm kosu. A vlak nám odjíždí.

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej,

Řekni, že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí, že neva, že neva, řekni, že ti to neva, že neva, že neva, že neva, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš gardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď mi ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: sám sebe si váží a supluje vědmu a o životě vlastně houby ví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně si

pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku, ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí, kolik je psíků,

0: Tío, Antonio.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Vlak v těch místech výjíždí z volna do nádraží, takže cestující

stará věštině.

poručík pořadový krok. Záhojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a kluc. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak skrýnky k narozeninám, k narozeninám.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se váš darmoděj krásné.

šťouchni si do jehly. 50krát běda, ono mi to nedá, cuká mi to kolenem. Něco na mě sedá, člověk teda hledá, kam s tím těžkým břemenem. A tak zamknu chajdu, do hospody zajdu, nedbale se plandaje.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám zahraje.

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20, a já sám celtou přikrytej. Chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mému? Uhasil oheň zlej

a slunce nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl málo, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý a jako první

Sit. Tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn,

vrcholek je v mlze, těžko vidět cíl. Pokouší se znovu, kdo má více sil. Kolik jich tak stálo, buď já nebo on,

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

že prý u nich v kraji bylo zvykem vždy hostit pocestné. Hned mi meltu nalil do krajáče s kresbou Panny sedmi bolestné. V ošatce na stůl postavil ořechy a jablka,

svo a aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

Vedoucí hlavně v neděli, jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin samým štěstí.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím na střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mý řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

vraždí nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Ve městě, kde se stéká řekala bez orlicí, stojí nádraží, dálkami vonící a odsaď odjíždějí vlaky různé povahy. A některé z nich dokonce až do Prahy v ČSD. Tvrdilo se, že je to trať proklatá, nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi růža, strojvůdce je skvělý, kejsi růža,

jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z lampače se ozve, ano, je to

jazyky. Mašina se hřeje, ale sperto ďas. I tehdy dojel Casey Růža na chlup včas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají.

a zamkl v truhle minulost. Plamen touhy z malé jiskry ožil,

Tenkrát byl mladíkem z Friska, který toužil poznat svět. Jak slyšel o zemi, kde písek zlatem blízká, zabalil a vyrazil hned.

farář zazvoní. Snad mi to jednou odpustí.

šik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí.

než budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basy.

celkem slušně trsá. Hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120. Hlavy mi tančí numera.

taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá.

se dopředu většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku,

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla, bojím se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

než je radno. Bojím se lesních voz, nahoty za dne. Bojím se toho, čeho bál se Dajdalos, že můj syn

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu, televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou nevest. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout auto balzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motor.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zvuku. Pro tě dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: se pravice.
1: A krojovanému ževin čerti vzali 15 let. Prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou skamenět, anebo přes prach vykročit.

to nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

až národní třídou na červenou poběží stádo zeber, až v parku na Karláku zatroubí sloni, až mě dloubneš do žeber a řekneš, tak si to tak neber, že letos zvládneš stěží, co si hravě zvládnul ještě loni, až se nočním Žižkovem rozlehne řez hladovej hlubů.

Švédského ostrova budou oddychovat velryby a karlínským tunelem rozlehne se dusot antilop. Pak smíříme se s tím, že nejvěrnějšími průvodci jsou pochyby a že

Jsi řeka, řeka, řeka, řeka, řeka, která chlapy leká. Od západu do východu buduju tu tvoje vůdu. Jsi vina vypitého vína, velká voná kocovina. Má inverzní polovina, podobná a přesto jiná. Prosté slovo z pusy popa, náběh na popové floba. Číknutí při první puse, pro mě ty jsi prostě průser. Jsi řeka, řeka, řeka, řeka, řeka.

Asi cesta, z které letí rajče na hlavu Richarda Krajče. Zem letící na meteor, můj Windows critical error. Si řeka, řeka, řeka, řeka.

v altovém klíči, ženská, co mě brzo zničí. Cvičení v altovém klíči, ženská, co mě brzo zničí. Cvičení v altovém klíči, ženská, co mě brzo zničí.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům.

0: Přivedl jsem domů lůžce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky připadal mi, velmi krotký pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když Božena mne kliže, když Božena mne kliže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho rustobožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouhla nám před nosorohem, tak jdu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak jdu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Živá voda v moři hudby. Radio 4.

dveře. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich čtyři.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní. Kopyta koní do země divoce buší.

stůj, já volám, prosím, stůj. Vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Řekni mi, můj příteli, když

lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.

plnou struny kytar lacinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida, jsme moře bez vírů.

jsme moře bez vírů, jsme jako hlína prostí, jsme plní vesmíru, jsme plní budoucí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je podzim, vypalujú meze. Zlým ohněm had tam praská. Podzim, forman.

Kamiony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu, čas, abys

0: srdce i sváru.
1: Brandy vám naleje Bůh.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Vedem přes pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která...

podvěznou síti. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety, v jeskyních svinutách přečkává noc ve dnech.

te fúlorí, dvě noty půlový, vandráci na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví komu a kde basu vzal. Puchyře na rukou měl, jak celý spocenej dřel. Dobl bazíral a na lesi zpíval,

chvílela, kapela chvílela, čert, aby do toho kral. A ten, co se za celý den naučil dvě noty jen, tu hrůzu uslyšel, vzal basu a přišel.

auta a viděl to leopard, klidný a nebojácný.

parte. Klidný a nebojácný, řekla miluji a na zem přiletěl zpěv neviditelných bytostí, stromy se sklonily na znamení věčnosti.

vím, že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch pint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

0: mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam. Vláďo, chci leštit tvůj kov. Vláďo, chci leštit tvůj kov.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Špěl zas kouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let a po kapsách tabák od cigaret.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

a mě už v uchu hrozně kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

je potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

i to zlé. Vše, co tě tížilo, snad už tě nebolí. To dobré i to zlé.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagón se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven, ať jí si zvuky zní.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, plaštovky se slétnou na

Tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není. A přitom vzhůru, nese tě to vzhůru, nedá se to nahmatat ani změřit. Vzhůru, nese tě to vzhůru, nezbývá nic jiného, nežli věřit, že když odhodíš všechny pytle s pískem a nažhavíš všechny.

Tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, ještě mi aspoň chvilku.

když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co s tím, když nespívají?

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stih jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlou.

kdo se dobře laskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den. Z těch havraních svátků vlastně nikdy nevěří.

zabranou dnu, pod výčvy na oči, cestičky znám, kam nikdo nevkročí, ty vedou do země, která nebolí. Dostat se tam

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Kloníkem u dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se ne...

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián.

tvorivách, do komínu nahlíží. Skrývá tvář v bočních uličkách, placky loudí u dveří.

sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudební

0: potají, a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

day. That seal set a sherry down, he'll take me good for a. Vracím se do sherry down a děti káču v trávě hrají, na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam sherry down. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

postavy. A Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavy, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dál, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dál, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

záda, snad někdo půjde kolem, po úzké cestě polem, kdo vymění ho za mou jistou ránu. Sing, sing.

pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšlehne vášně plamen a v požáru tom pak jí budu zpívat. Sing, sing.

0: Je krátce po 22. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí, vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití.

Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva, na

Radio Folk. Váš klidný prostor.

jsem otupý, pak to zkusím nějak přežít. Vždyť nás byly zástupy, tak ještě řekni ty slova hnusný, tak hnusný jako úbytě, já klidně půjdu.

odtáhnou domů. Čistí se vzduch nasáklý ocelí. Já jsem a ty jsi.

0: lukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily.

Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho, nebo pro ní.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: za žloutlé psaní rozpily, rozpily.

šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

Je mi, jak bych byl u cíle, myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska.

0: Vlna pohody v Mosi Komerce. Rádio Folk.
1: Můj strýček, Jack, když narodil

až do dna přečetli na pořád spolu. Komu se poštěstí vyhnout se rozcestí, nemusí přemítat. Komu se poštěstí vyhnout se rozcestí,

měsíc si nasadil pletenou čepici, slunce se odívá v smuteční masku. Čas se nám ochladil, ticho je v ulici, kde kdysi upíval.

někdy slova jsou jako z olova. Někdy i med chutná jak jed.

Až půjdu zítra ráno do práce, vezmu si igelitku byla, nasunu do ní čtvrtku kuřete, co po dětech mi od večeře zbyla. Ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie, poslední dobou jí to venku nějak šlape. Vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije, jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém domu, a jsem tam zkoumal.

olympiádě běh na 100 metrů. Už se mě bohužel asi nikdy nepodaří ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě pumpař nabídne 4 zmrzliny, třeba si řeknu, tohle už pro mě není. A nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém boru, a jsem tam skončil.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Jen si zvalí

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: zpívání kulisáku rozléhá se ránem a tlamy kojí spolkli balkon z překlišky, pod kterým večer stál Kristián se siránem s pohledem kroksaně upřeným do výšky. Všechno má značku, všechno je tu předem dané. Tady si nejde hrát, navadí, nevadí. A světlo ve hásti na barvy oplískané, šprajci a vrtíky se vprostřed hromadí. Venku mrzne a tady sálá prudce, ze stropů boďák jak ústřední topení, láhev plzně na nápovědní budce, tomu se chlapi teprv říká umění. Mladíčka milovnice, to je pěkná dcerka, před zkouškou ráda si osahá repliky. Přichází první herec, za ním první herka a ruský režisér nám říká, malčiky. Postavte etosem a tuto zas tady. Tak táhnu na jeviště kancelářský stůl, dorvu ho doprostřed a ryža z páté řady. Řve na mě, bystro, bystro, proba, začte půl. Pušky jsou vidle a pomeranče z pěny, vyšáky z košichy tu stojí za skálu, přenáším židle a kreslím na zem stěny. A kdyby něco, sedím tam v portálu. Blondiaté subletě padá kapesník z dlaní a za ním následuje dramatické nic. Pak vcházím já a říkám, paní, nesu psaní, za stovku vám tu klidně zařvu z plných plic. Inspice vzteká se, že umělky nic loním, na vás tu chlape není nikdo zvědavý. Pokrčím rameny a dál si potem voním, zatímco umělci jsou mídlem voňaví. Pak komik prodá svůj žertík číslo 1, co našel na Nově a nebo v kanálu. Káva je voda, sofa stará bedna, a kdyby něco, sedím pořád v portálu. Po pauze v klubu nejdřív všechno spraví panák, než herci vyčerpaně padnou do křesla.
1: Dejte mi matouku, já jsem tak rozervaná, abych tu hlavní roli vůbec unesla.
0: Matonku nanese pár drobných kapek na rty a já si ke stolu odnáším 12. Jsem taky rezervaný, vykládám si karty, když teplé pivo zvolna pění na tácku. Nahoru dolů je všechno jenom jako, i mi starezna říká, ahoj Luboši, jdem čurat spolu na dlaždičky rako a jsme v tu chvíli dva nejlepší kámoši. Všechno má značku, všechno je tu předem dané, tady si nejde hrát, navadí, nevadí. Až pozdě večer se ten velký zázrak stane, až stovky diváků se dolů posadí. Najednou vetře se tu vůně do všech pachů, reflektor schová omlácené kulisy, jen vzadu za scénou se zvedá oblak prachu a v rozích portálu jsou pasti na krysy. Jen venku mrzne a

Jednou to čarovní kvítko, na nějž čekám 100 let, prokvete kamennou zítkou a já nebudu smět otevřít oči, abych neodestál.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

když nechtěl, vždycky věrné, navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest, paň mámy.

0: A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ledničce korají zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavadí.

0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji z zaktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štro si na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okna.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putnat. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

tenat, jak hloupne muž, když padne do tenat. Až do jedné přešlapoval pod oknem, až do jedné přešlapoval pod oknem. Toužebně doufal, že z něj vykoukne, toužebně doufal, že z něj vykoukne. Nelítostně ho čekat nechala, nelítostně ho čekat nechala. A chladná voda v botech teplala, a chladná voda v botech teplala. Hrozná to žena, chvála trpělivosti, hrozná to žena, chvála trpělivosti. Kvůli těm nohám spí na věčnosti, kvůli těm nohám spí.

tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád. Na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop být, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový a čsit, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco má na pořád, na pořád, na pořád, na pořád.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V ruce šátek, oči slzaví.